0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pojďme dál.
2: Pošla.
1: Jsou s vámi vaše ženy?
2: Ještě tohle. Vy máte představu o životě, Čačka.
1: Počkej, ne, takhle. Jsou s vámi vaše ženy spokojeny?
2: Takhle ještě tohle. No já nevím, jak pan mladý, ale já žiju už 8 let odděleně od své nebožky, božky. Udržujeme pouze písemný styk.
1: Ano, to je velmi bezpečný styk.
2: No, ale to jsou krásné dopisy, to jedno vyjde tiskem, co my si píšeme, to je jako Onegin Tatáně, to je to samý, to je krásný. Tuhle mi napsala, došli, pošli. Odpověděl jsem neméně lakonicky. Nepošlu, pojdi. No, myslíte, že má smysl pro humor? Taková legrace. Já jsem se s vámi hodinu, že jste to psal.
1: Jaké je vaše IQ, pane Náhlovský?
2: Asi takhle. Ale pořád roste.
1: Kdy jste naposledy střelil branku?
2: To je asi 5 let, přátelé. Čirou náhodou jsem se potuloval malém vápně. A myslím, že Franta Veselý mi nastřelil do hlavy. To jsem odrazil míč do branky i s brejlema. A brankař chytnul drahý brejle a pustil lacinej gol!
1: To je zajímavý dotaz. No. Je to dotaz, dalo by se říct, i na tělo. Takové máme nejraději. To je na tebe. Co tvého otce tak rozhodilo, že splodil toto?
2: Já myslím, že to byla kontušovka. To je možný. U nás se pilo leco.
1: Sdělte nám, prosím, nějakou pikantnost na pana Novotného.
2: On se furt chlubí s tím. Každýho druhý vyprávění, jak skočil bungee jump. Přátelé, máte rozum. Vývor má 148 kilo. Co pak on může skočit bungee jump? Tu jizvu jsem mu já udělal v hospodě, hřebíkem, aby jsme věděli, kudy máme jít domů.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přátelé, samozřejmě, když jsem říkal, že vymírají celé živočišné druhy, měl jsem na mysli, že v současnosti nám vymírají celé živočišné druhy. Jistě.
2: Tak třeba.
1: Ku příkladu nám vymírá...
2: Ku příkladu cumbají špíle, no?
1: Vymírá nám tohleto káně.
2: Jaký tohleto káně?
1: Tak nejenom tohle i jiný, ale vymírá.
2: Ale jaký to káně? To jste už špatně rodil. To není to káně. To je takáně. Česky správně. Tež je možno říct si podle Havránka Jedličky takáň.
1: Je to možná.
2: Na obloze letěla taká.
1: Havránek Jedlička, já ty myslivce ani neznám. Vždyť je to jedno. Já tady řeším problém vymírajícího druhu. On se hrabe v rodě. Tak dobře, já tě potvím. Na obloze letěla tkáň.
2: Takáň.
1: Takáň, no.
2: Ano.
1: Jsi spokojený?
2: Tak je to správně česky. Můžeme pokračovat.
1: Ne to.
2: Pamatujte si to, děti, ta káň.
1: Tak, kdo letěl s ní?
2: No ten káň, ne, tak... Oni vždycky lítají jako párek, páreček. V rohlíku někdy. To je blbej, potom mi dopověděla paní.
1: A s nima letělo?
2: Letělo, francouzsky letělo.
1: Ne, letělo. S nima plachtilo?
2: Plachtilo letadelko káně.
1: Malé... Káně, ano, káně. A o tom já právě hovořím. Neboť ty mladé třeba, přátelé, zachraňovat. Ti starší už nám nějak dojdou. Tak, pojďte, řekneme si něco o tomto zvířátku, ano? Káně myšilo buteo, buteo.
2: Butrus.
1: Buteo je káně.
2: Butrus byl gálí. OSN už taky nějak vymřel.
1: Káně myšilo buteo je ptáček, který se živí drobnými savci. Zajíčky, králíčky.
2: Ano, a proto se mu říká Myšilov. Pamatujte, že ne. Králíky, zajíce, je to Myšilov. A tak je to už u nás leta ze vším.
1: Počkej, já se tam dostanu.
2: To říká každý.
1: Ale hlavně
2: je třeba mít vyčištěný hlavně, ano, jako laufy pořádně. Když je teda káně, to je velmi se to
1: bude. Ne laufy, hlavně jako především.
2: Ano, především hlavně.
1: Hlavně se živí myšmi.
2: To je úroveň, co? Myšmi. Myšmami.
1: Nejsem tvoje matka, radši bych si to hodila, než koukat do kolíbky na tohleto.
2: Myšuge. Žere myši.
1: Tak, žere myši.
2: Káně žere myši.
1: Ano.
2: Jenom ta káně sežrala myš od počítače.
1: Ale ne, to už je moc.
2: Že jo, jsem to taky říkal, to už je moc tohleto, co si hrála zárně s počítačem, letěla ta káně, spustila se, sezobla mě myšku i s podložkou, frnk a byla pryč. Z hubí koukal ten drá, se houpalo moje Pentium i z Windows 92.
1: Dobře.
2: Akorát tiskárnu jsem ji utrhl od humy.
1: Ano.
2: Barevnou.
1: Stačí. No?
2: Laserovo.
1: Dobrý, to stačí.
2: Na lízy.
1: A má toho dost. Nedá pokoj.
2: Aby věděli lidi.
1: Víš co, já ti řeknu,
2: o co jsem přišel,
1: já ti řeknu pravdu. To, čemu ty říkáš počítač, to se v praxi jmenuje sčot. Ano, proto na tom tvým počítači nefungovala žádná hra. A 98 nebyly Windows, ale počet kuliček, protože dvě si si rošláv.
2: To ani nejde, že jo, paní?
1: Přátelé.
2: Protože paní má fantazii.
0: Rádio Jihlava. 101.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jak o tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek? Jak jsem rozkrádal společný majetek? U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
2: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první Vánoce na záchytce.
1: No a konečně místo první. Nejvíce diváků hlasovalo pro příběh, vlastně písničku s názvem Prolhané Karel.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Řekněte radši tadyhle pánovi, Vlasko Básničku, o tom veselým barevným ptáčkovi, no, poklin se pěkně a začni, no.
2: Moc, my jsme ještě neližovali.
1: A to budete, teďko řekněte hezky tu básničku, že jo,
3: no, tak co?
1: No, ne? No, když mu řeknete tu básničku, tak on vám možná dá některýho to hezkýho veselýho tadyhle barevného ptáčka v té
4: pánce. Co nemám na rozdávání, to je na prodej.
1: Na prodej, to no,
5: na prodej ty. Všechny?
4: Všechny.
1: Jo, a prosím vás pěkně, kolik by stála třeba tahle ta
5: klícka,
4: jo? To, jo, myslíte tuhle, jo?
1: Tuhle, malenko, tu malou.
4: Kolik, 550.
6: Za Krista, pane,
1: 550 a takhle malá?
4: Ježiš. To je umění, pane.
2: Kdyby se hejbal. A mělo se, kdyby se
7: hejbal. Ustav, pána, tohle když je umění, tak... To já mám pana Orelska.
1: Ale prosím tě, hedu, vždy tohle to je nějaký hadříček, noční kočele,
4: nějaký drátu, ale prosím vás, a pak se platí nápad, takže vás se to napadne.
1: Nemáte pocit, že to
4: je trošku drahé? Ale to jsou jako, no, proč by to bude drahý? Každý obrázek, v podstatě, jaký obrázek je drahý teda?
6: Obrázek je tamhle ten, jak jsou tam za zobuží, takhle ty dva s těma růžičkama.
4: 850.
1: Ježišmarja, já to ty máš, to není možný.
4: Ale prosím vás, zase člověk musí dělat nějak z dálky, v klidu, že prosím vás, v pohodě, se to koukáte, díváte se,
1: co
4: třeba u toho kámu, že nebo třeba do kuček, je požitek, ale prosím vás, je požitek prostě pro toho člověka, no opravdu vážně.
1: Co jsem si koupila,
4: ale co to je exotický ptáček, to měl tak asi, ale prosím vás, asi vůbec o tom sama nebudu bavit, o tomhle
1: tomhle.
4: Dobře, ale v kleci ten skřivánek, opravdu vážně, ale to, prosím vás, vy tomu nerozumíte, já tomu rozumím, já prostě co dělám,
1: no,
4: dobře.
1: Co děláme.
4: Počkejte,
1: no, my tomu taky snad
4: rozumíme,
1: ne?
4: Ne, protože
1: jsem se to dívá.
4: Já se tomu rozumím líp, ne?
1: No dobře, no,
4: a to se s odstupem, jak se říká.
1: No prosím, já si klidně můžu odstoupit, když se
4: postupovat,
1: tak
4: zvláně. Vidíte, v klidu se, když člověk sedí, že jak... A ty obrázky musí vnímat prostě v pohodě krásně.
1: Stejně nic nekoupíme, pojďte půjčit.
4: Tak tam nic neprodává, víte, no.
6: Jo,
4: pojďte.
1: Ne, já si myslím, že mistr má pravdu, bude zdálky, to úplně jiný.
6: Takhle ta se mě zdá nějaká poškozená trochu.
4: Cože, proč jako poškozená, co to blábolí?
6: Takhle to má nějakou...
4: Než tady to umažete, nemá zemá přesu.
6: Co bych umazali, co se koupal.
4: No to vydrží věky, tohle to viděl jste? Ty přesuny v kufru, všechno. Co byste chtěl za takovou poškozenou?
2: Mami,
4: potužvem. To nevím kolik, no.
7: Stovku.
4: Za kolik?
2: No,
4: za stovku.
7: Za stovku?
4: Jo, pane.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já ti řeknu, na čem záleží pověst sboru. Pověst sboru záleží na tom, jak to zařídíme teďko s tou tombolou.
2: To bychom s tombolou zařizovali, prosím tě, to je jasný, to je jasný.
1: Co je na tom jasnýho? Tobě je všecko jasný.
2: Bude by ne? Co budeš zařizovat? Tombola je rozkradená.
3: Pánové, fakt jeden. Když si to ty lidi rozkradli, tak to nemůžou vyhrát.
4: Tak to nemluv, Josko. Jak k tomu přijdou ty lidi, co si losy postivě koupili a nic si nenakradli?
3: Měli si nakrást. Kdo si nenakrát, to musí chápat tak, jako že nic nevyhrál.
5: Tak počkej, tak rtipuj, prosím tě, tady je vojnou věc. Co udělal s těma lidma, který si nakradli a losy si nekoupili?
6: To je svinárna tedy. To není snad ani možné.
7: Nechajte zjistit.
5: Ale jak to zjistíš, prosím tě, kde?
6: Jsou lidi pryč.
2: Nejde. Počkejte, mládenci, počkejte. Vycházejte z toho, že u nás na plese není nikdo, kdo by si nekoupil aspoň jeden los. Zloděj bez losu u nás neexistuje.
7: Z toho vycházejme.
5: No jo, tak z toho vycházejme. Ale ty lidi tam čekají. Kým to musíme říct, ne?
2: Prosím tě, co bys jim pořád říkal? Já nevím. Co jim budeš říkat? Mně připadá, že jak Ježíš Kristus pořád někomu něco vysvětlovat. Podívej se, tombola je rozkradená, ty lidi tam byli všecky jsou podezřelí, tak ať držej hubu.
3: No, a to je právě důležitý, že jsou všichni podezřelí.
7: To není pravda.
2: A něco na tom je.
6: To má pravdu.
7: To není pravda.
2: Něco na tom, jo.
5: No jo, tak jim to ale někdo musí říct porád.
2: A co by jim kdo říkal?
5: No, že jsou všichni podezřelí.
2: Mladecí, já nevím, jak myslíte. Copak, já bych jim to mohl říct sám. To je maličkost. Ale myslím, že je to zbytečný.
8: No já nevím, zbytečný.
2: No, zbytečný. Podívejte, oni lidi dobře vědí, když si to rozkradli, že to nemůžou vyhrát. A taky moc dobře vědí, že jsou všichni podezřelí. Lidi nejsou hloupí.
7: Nepodceňovat ty lidi. Ano, nepodceňovat, lidem musíme věřit.
2: No, nepodceňovat a věřit lidem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Přátelé, a teď si řekněme několik slov k tomu, jak nejlépe uspořádat karneval. Podívejte, takovou velice důležitou funkci plní při karnevalu orchestr. A na jeho kvalitách je závislý výsledný dojem z celého večera. Při pořádání karnevalu je třeba orchestr vybírat tedy uvážlivě a s citem. No, jedním z nejžádanějších karnevalových orchestrů je soubor, který vede Jaroslav Uhlíř.
1: Dobrý večer.
0: Podívejte, u vašeho tělesa se cení především jeho všestranné zaměření a také jeho světovost, která je zakódovaná už v názvu Šumařinka Five. Řekněte nám, co to znamená?
1: No tak, Five znamená, že nás je pět. A Šumařinka, že hrajeme naprosto všechno.
0: No proto jste také velice žádaní na karnevalech. Diváky by asi zajímaly příčiny té úspěšnosti. V čem vidíte ty kořeny?
1: Ty kořeny vidíme zpravidla v tmavém obleku. A poznají se podle toho, že pošlou kapele láhev.
0: No, já jsem myslel ale kořeny té úspěšnosti. Víte, jak to myslím?
1: Orchestr jednoznačně reguluje průběh celého večera. My dokážeme hudbou neuvěřitelné věci.
0: No, jednou jste prý v sále dokonce vyvolali rvačku písničkou Dám dělovou ránu. Bum, bum, bum, bum, bum.
1: No, ale v zápětí jsme to zase napravili nasazením písničky Zblížení. A ti chlapci si padli kolem krku.
0: Bylo to
1: Někteří
0: pořádku.
1: Si do dneška dopisují, no, mají se. Nebo jiný příklad. Dívkám, jejichž partner se opil do němoty tak, že o sobě vůbec neví, hráváme s úspěchem písničku Olympiku Okno mé lásky.
0: No, sám jsem takové

0: je pryč, co budem. Pít je pryč.
1: Znám ten hit. Tak já vám děkuji za návštěvu ve studiu.
0: Pavočka mizí.
1: Já vám děkuji za návštěvu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pojďte, pane Lemlíček, pojďte.
2: Pojďte no.
1: Ano, pojďte dál, jen se nebojte. Vidíte, vy jste se bál, pane Lemlíčku, všichni se na vás těší. My jsme totiž dopoledne s naším reportážním vozem zajeli před obchodní dům Kotva, kde jsou vánoční trhy v plném proudu. Pozorovali jsme to veselé hemžení, každý něco scháněl. Většinou tam byli takzvaní pitlíčkáři, občané, kteří si své nákupy odnášejí v igelitových taškách, ale byli tam i jiní. A právě jednoho z nich, tady pana Lemlíčka, jsem požádal, aby přišel k nám. Můžeme si vás trošku vyspovídat. My už jsme se seznámili.
2: Ano, samozřejmě.
1: Já jsem z televize, vy jste pan Lemlíček. A já rychle zjistím, co si koupil všechno, pan Lemlíček, pro nás reportéry, to není žádné umění, to já položím pár otázek a hned všechno vím, co je vevnitř. Můžu vám dát nějakou tu otázku?
2: Ano, to je jako, že byste se mě něco zeptat, jako, že byste se chtěl...
1: Ano, právě, že bych se vás jen tak zeptal...
2: Když to nebude dlouho trvat, mě totiž jede autobus za chvíli, víte?
1: Ano. Vy odjíždíte?
2: Ne, já se vracím, víte? Ano, já jsem odjížděl ráno z domu sem do Prahy a teď zase vracím domů.
1: Ano.
2: Autobusem,
1: to je celkem logické. Ano. Tak já vás nezdržím, jenom bych se stručně zeptal, tady mám pár poznámek. Co jste všechno v obchodním domě nakoupil?
2: No, tak já jsem nakoupil tedy různé, bych řekl, všelijaké takové různé zboží.
1: Zboží. Ano, a já se právě zajímám o to, jaké zboží jste nakoupil. Jaké zboží. Ano, jaké.
2: No, tak já jsem koupil hlavně dárky.
1: Ano.
2: Já jsem totiž prodal motorku a tak jsem to vrazil hned tu motorku do těch dárků.
1: No to se nám nemusíte svěřovat. Nás by jenom zajímalo, jaké dárky jste to vlastně koupil.
2: Jo, jaké myslíte?
1: Ano.
2: No tak to vám můžu říct, já jsem koupil hlavně tedy vánoční dárky.
1: Nezlobte se.
2: Před Vánocema vánoční.
1: Já nechci naléhat, pane Lemlíčka, jestli byste to nemohl říci přesněji.
2: Jo, přesně, myslíte, přesně, to já vám můžu říct přesně, ano. No tak přesně jsem koupil něco manželce, něco dětem a taky něco vnoučatům jsem koupil. To víte, že o Vánoce.
1: Různé dárky prostě.
2: Různé,
1: mě by právě zajímalo, udělíte to kvůli mě. Jaké různé dárky.
2: Jo, jaké, tak jak říkám, různé vánoční dárky to byly, víte? Já jsem, poněvadž já totiž velikonoční věci zase kupuju spíš před velikonoční. S tím já se i nezdržuju nějak.
1: Tak ne, že jsem si nevybral někoho jiného. No, to je jedno. No, půjdem na to jinak.
2: Ano?
1: Pane Lemlíčku, co pak máte tady v tom balíčku, kdybyste to takhle ukázal?
2: No, tady mám dárek pro Karlíka, víte? Až to víte, musím mu taky něco koupit. Je mu 5 let, víte, a ještě věří na Ježíška.
1: Ano, věří na Ježíška, to je úžasné. A co pak mu ten Ježíšek přinese?
2: No, to bude překvapení pro něj. Co myslíte, až ten to uvidí, jakou ten bude mít radost?
1: Ano, až uvidí, co pak?
2: No tady ten dárek, jo. Ten už se těší na Ježíška už od podzimu.
1: Ano, jsou to děti. Všichni se těší, ale prosím vás, v tom je asi nějaké autíčko, že?
2: Ne, autíčko už dostal loni.
1: Aha, loni dostal autíčko. No. A letos?
2: No letos už ani auto nedostal. On to stejně hned rozbil,
1: co tedy ale dostane letos, pane Lemlíčku?
2: No tak dostane dost, dostane hodně. Něco ode mě, něco od manželky, víte, a od syna taky dost dostane hodně.
1: No prosím vás, ale tady v tom balíčku,
2: ano.
1: Co pak je tady v tom balíčku?
2: No,
1: tady je co?
2: No to je právě, to je dárek ode mě tohle.
1: Pane Lemlíčku, prosím vás, udělejte to kvůli mně. Nechcete to rozbalit, že bychom se přesvědčili, jestli vám zabalili to pravé.
2: Ne, mě to je, mě jde autobus, když já musím jet.
1: Ale takhle se nic nedovím. No. Kdybyste aspoň nám řekl, jestli jste nakoupil v obchodním domě podle vašich představ. Podle představ vašich.
2: Podle představ, myslíte?
1: No.
2: No tak představte si to. No. Kalhoty krásný, pánský, no, víte,
1: konečně,
2: moderní kalhoty
1: konečně.
2: Za 60 korun. A košile nádherná, moderní, víte, za 40 korun. A představte si to rádio japonský, víte, transistorový rádio, takový to dlouhý za 350 korun.
3: Neříkejte, a kde?
2: Ale kde? Nikde. Já vám jenom říkám, představte si to.
0: Nejtehdovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já bych vám řekl, jak já jsem měl protekci, která se velice silně nevyplatila. Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem spal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam a oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman, a proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo, tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečna, pám, jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, pám, ahoj Evo, zítra přijetěrko, já ti to zařídím. Já pám, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pám, co mám koupit, kuplahe vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. Ona říká, hele, já řeknu radši, jako, že jsi můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh, já pám, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura, a podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pámno, trvo, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla, byla tam úplně jiná sekretářka, já pám, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo. Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počítat.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Janíku, bude za 5 minut 7.
2: No a co?
1: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
2: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
1: Totiž, Janíku, on, pan Jouza, já nevím, jak bych ti to řekla.
2: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Stanečný, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Se u nás pořád chce ten Jouza. No jenom otravuje, no není to tak?
1: Ano, totiž ne.
2: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
1: Ale to on právě chce.
2: Ale prosím tě, ty, která by si ho vzala? Já když vidím ten jeho vepřový ksicht...
1: Janíku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
2: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. Pokaždý na sebe vyleje celou flašku pitralu, prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
1: Janíku, totiž on, pan Jouza, a já...
2: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečných, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
1: V tangu.
2: No tak dobře, Janíku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
1: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
2: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Když jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
1: Ano.
2: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupoval limonádu?
1: Totiž, Janíku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
2: Ale to už si říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
1: Já vím. Jenomže, Janíku, ta jeho je vdaná.
2: No výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhý platí.
1: Janíku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
2: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříká s jejím manželem?
1: No, schválně, proč? Co myslíš?
2: Aby nás otravoval.
1: Janíku, takhle. Podívej, Janíku, říkají ti něco Červánky nových dnů?
2: To je nějaká básnička nebo co?
1: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne a uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
2: No jistě ano, hele, já tohle znám. Jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
1: Janíku, dobře, když to takhle bereš, tak já bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
2: Neblbni, Maruš. Prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádným oddíle. Kam by si přestupovala? Ty to máš v hlavě zmatený. Navíc se podívej na kalendář, když jste na tandem oba starý. Tohle přece mohlo napadnout jenom toho blbečka, toho Jouzu.
1: No, i mě. Mě taky.
2: Podívej, já už toho mám dost. Jestli sem dneska vleze, tak mu rozbiju ten jeho ciferníky s kukačkama.
1: Janíku, ne, ciferník, to ne. To je on. Janíku, já tě zapřísahám. Každý máme právo na trochu té něhy. Děti nemáme.
2: Ale co to plácáš, prosím tě, jdi otevřít. Oni budou jezdit tandem. To je blbeček. Je to takový blbec.
3: Dobrý den.
2: Počkejte, pane Jouza, než vůbec něco řeknete. Maruška mi už všechno řekla.
3: No a jaký na to máte názor?
2: Že je to blbost. Jak jste oba starý.
3: Někdo začíná nový život třeba v 50.
2: A jaký nový život? Maruška mi říkala, že spolu chcete jezdit tandem, jo?
3: Tandem? Jaký tandem?
1: Ale to je nedorozumění. Tady pan Jouza přišel, že aby jaksi...
3: Přišel jsem vám říct, že miluju vaši ženu, no?
2: No, a neříkal jsem to, co jsem ti, Maruš, celou dobu říkal. Tenhle člověk dokáže jedně otravovat.

0: Twista. Vždyť mi dal tebe domov přístav
1: a v něm si ty celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý hled.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přicestuje Pražák do Ostravy a zastaví prvního domorodce a ptá se, prosím vás, jak se dostanu do centra? A místní mu říká, kamaráde, s takovým přízvukem se ty živý do centra nedostaneš.

0: Indigo.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
5: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

dopis s adresou nebe, hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je Chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký čtvrtek. Za prvních 9 měsíců tohoto roku zemřelo na české železnici 130 lidí. Loni to bylo za stejné období o 33 více. Většina z nich zemřela při srážce s vlakem. Bylo to 114 lidí. Loni za stejné období 141.
5: Jihlava aktuálně.
6: Policie odvolala pátrání po 30-leté ženě z Jihlavy, je v pořádku. S prosbou o pomoc při jejím nalezení se policie obrátila na veřejnost, když v pondělí odešla z domu bez léku, které potřebuje, a už se nevrátila. Ženu se podařilo najít v Jihlavě v Křížové ulici. Americký prezident Donald Trump se staví spíše skepticky k možnosti, že by letos dostal Nobelovu cenu za mír. Vyplývá to z prohlášení, o kterém informuje agentura Reuters. Podle ní Trump dostal nominaci na cenu od několika vlád, přičemž letošního laureáta se svět dozví zítra. Trojnásobná olympijská šampionka Ester Ledecká vyhlíží po výrazné obměně realizačního týmu novou lyžařskou sezonu s optimismem. Po angažování rakouských trenérů Pichlera a Grassera si pochvaloval společnou komunikaci i chemii. Uspět chce také na snowboardu.
5: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: I ve čtvrtek ráno jste s Rádiem Jihlava, máme po zprávách, tak víme, co se děje, a my se můžeme pustit do dnešního čtvrtečního rána. Tak ať se skvěle poslouchá, to vám přeje Rádio Jihlava a Zbyněk Loucký. Hezký den.
5: Rádio Jihlava.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Nové P+R parkoviště u centrálního dopravního terminálu si řidiči oblíbili a během pracovních dnů bývá velmi vytížené. Připravují se další parkovací kapacity v bezprostředním okolí terminálu. Na druhé straně okružní křižovatky u starého skladiště vznikne další parkovací plocha P+R pro 30 aut. Sloužit bude několik let, než v tomto prostoru začne výstavba další etapy centrálního dopravního terminálu. Parkoviště P+R fungují v režimu od pondělí do pátku zdarma, přičemž řidiči na nich mohou stát maximálně 24 hodin. Další novinkou bude 5 míst Kiss and Ride na slepé komunikaci směrem od skladiště. Řidiči je využijí pro rychlé a bezpečné vysazení nebo vyzvednutí cestujících, aniž by svými auty blokovali ostatní provoz u terminálu. Možností parkování je v okolí terminálu ještě více. Kolem parku legionářů je téměř 60 míst ve fialovém režimu. První 2 hodiny jsou zdarma.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: 8. říjen na pohled do kalendáře v roce 1604 byla poprvé pozorována Keplerova supernova. V roce 1906 kadeřník Karl Ludwig Nessler představil veřejnosti v Londýně přístroj pro trvalou ondulaci vlasů. A v roce 1999 pivovary Prazdroj a Radegast koupil jeho africký koncert Saab Miller. V roce 1954 se narodil český zpěvák, kytarista a hudební skladatel Stanislav Procházka. V roce 1970 americký herec Matt Damon a v roce 1985 americký zpěvák Bruno Mars. Prožijte hezký den.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To se nestydíš? Přijít takhle pozdě z hospody? Huláká paní Novotná na manžela. Moc se neraduj, jen jsem se vrátil pro harmoniku.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Projekt s názvem Cyklostezka R09 rozšíří síť cyklistických tras. Nový úsek bude dlouhý přibližně 912 metrů. Cyklisté se díky této cyklostezce budou moci vyhnout frekventované ulici Průmyslová a směrem do centra se trasa napojí na další hlavské cyklostezky a na dálkové cyklotrasy číslo 16 a 26. Práce nyní probíhají současně v celém budovaném úseku a hotová cyklostezka by měla začít sloužit do konce letošního roku. We'll be right back.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Dneska jsme s naší otázkou zabrousili do těchto vod. Milé děti, holky a kluci, proč se rodiče někdy hádají?
2: Protože nikdo třeba na nikoho mluví a on to nemá rád, tak na něho pak hádá se s ním.
3: Když někdo je nervózní.
4: Protože třeba někdo by chtěl jednu hračku a ten druhej taky.
5: Oni si jsou na sebe třeba. Třeba když někdo bele někomu věsí.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
8: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
7: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
9: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
11: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
2: rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
8: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
9: Přeji hezké ráno. Hlukové limity v Česku zůstávají beze změn. Ústavní soud zamítl návrh skupiny 14 senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Senátoři poukazovali na to, že limity hlukové zátěže se postupně zvyšují, zatímco míra ochrany klesá.
8: Co se děje v kraji?
9: V Bukově na Žďársku vybuchla včera odpoledne v objektu propan-butanová lahev. Kvůli následnému požáru hasiči vyhlásili druhý ze 4 stupňů požárního poplachu. Jeden člověk se vážně zranil, má popáleniny. Oběti sokolů v bojích za svobodu a samostatnost národa si dnes u příležitosti památného dne sokolstva připomenou lidé po celé zemi. Pietního aktu v Tyršově domě na Pražské Malé Straně se má se zástupci České obce sokolské zúčastnit i předseda senátu Miloš Vystrčil. Čeští fotbaloví reprezentanti v žebříčku federací FIFA po 4 porážkách v Lize národů klesli o 3 příčky na 51. místo. Národní tým figuruje nejníže od září 2017. Pořadí nadále vévodí mistři světa ze Španělska.
8: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
10: O zprávách a informacích se dostáváme do další hodiny dnešního vysílání ve čtvrtek s Rádiem Jihlava. Tak dobrý den, hezké ráno a ať se skvěle poslouchá. Tady Rádio Jihlava, Zbyněk Loucký. Pojďte do toho dnešního dne s námi.
8: Rádio Jihlava.

0: Kam na Jihlavsku?
1: Kam vás dneska vezmeme? Všechno začíná v nás. To je přednáška, která začíná v 18 hodin v historické aule Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Vstupné je dobrovolné. Je to beseda s Petrem Glogarem a Josefem Beránkem. Vysoká škola polytechnická pořádá skvělou celodenní akci Den duševního zdraví se spoustou zajímavého programu a Skautský institut se připojil s touto tematickou besedou. Můžete se těšit na besedu zaměřenou na téma knihy Všechno začíná v nás. Autoři budou mluvit o dnešních nejistých časech a našich úzkostech z toho vyplývajících, ale také poskytnou povzbuzení a rady, které s tím mohou pomoci. Dobře se bavte.
0: Kam na Jihlavsku?

Ať je to pro vás příjemné, ať prožijete hezký den a také zdravíme všechny věry, protože ty jsou dnes v kalendáři a mají svátek. Tak všechno nejlepší, vy na ně také všichni samozřejmě nezapomeňte a mějte se hezky. Příjemné vstávání s Rádiem Jihlava a další hity od nás.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přiběhne chlápek do připlněné lékárny a křičí: prosím, puste mě, doma mi leží žena. Lidi ho pustí k okénku a chlap říká: prosím vás, 4 kondomy.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Desátý měsíc v Jihlavské knihovně patří literatuře, dětem i přednášce o nebezpečných chemických látkách v kosmetice, hračkách a e-cigaretách. Říjen v městské knihovně Jihlava nabídne pestrý program pro dospělé i děti. Na své si přijdou zájemci o cestování, literaturu, současná společenská témata i tvoření. Program doplní několik akcí pro děti a výstava fotografií. Na své si přijdou právě také hlavně děti. Probíhá totiž dlouhodobá čtenářská hra Lovci perel, která potrvá až do konce května příštího roku. Říjen patří také těm, kteří se chtějí něco nového naučit. Pokračuje kurz Book Talk, angličtina s knihou v ruce, kurz šití pro radost a užitek pro děti od 7 do 11 let. Pokračovat bude také kurz kaligrafie jako meditace v pohybu, který probíhá až do listopadu. Kompletní program a podrobnosti k jednotlivým akcím najdete na webu městské knihovny Jihlava.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Dnešní den je čtvrtek a zdraví vás Rádio Jihlava, přejeme příjemný poslech a samozřejmě celý dnešní příjemný čtvrteční den. Od nás k vám teď také frčí moto pro dnešek. Gravitace není zodpovědná za to, že se lidi zamilují. Mějte se moc hezky, prožijte hezký den a k tomu samozřejmě skvělý poslech. Jste s Rádiem Jihlava, my jsme moc rádi a fajn poslech vám právě teď přeje Zbyněk Loucký.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
6: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
7: Promění.
6: A v novou sukínku?
7: Promění.
6: A v paraplíčko?
7: Promění.
6: I na obal pro pastelky?
7: I v obal.
6: A v baťůžek?
7: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
8: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
6: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí, a...
7: Běž už.
8: Více na cestaodpadu.cz.

0: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký čtvrtek. Za prvních 9 měsíců tohoto roku zemřelo na české železnici 130 lidí. Loni to bylo za stejné období o 33 více. Většina z nich zemřela při srážce s vlakem. Bylo to 114 lidí. Loni za stejné období 141.
5: Jihlava aktuálně.
6: Policie odvolala pátrání po 30-leté ženě z Jihlavy, je v pořádku. S prosbou o pomoc při jejím nalezení se policie obrátila na veřejnost, když v pondělí odešla z domu bez léku, které potřebuje, a už se nevrátila. Ženu se podařilo najít v Jihlavě v Křížové ulici. Americký prezident Donald Trump se staví spíše skepticky k možnosti, že by letos dostal Nobelovu cenu za mír. Vyplývá to z prohlášení, o kterém informuje agentura Reuters. Podle ní Trump dostal nominaci na cenu od několika vlád, přičemž letošního laureáta se svět dozví zítra. Trojnásobná olympijská šampionka Ester Ledecká vyhlíží po výrazné obměně realizačního týmu novou lyžařskou sezonu s optimismem. Po angažování rakouských trenérů Pichlera a Grassera si pochvaloval společnou komunikaci i chemii. Uspět chce také na snowboardu.
5: Rádio Jihlava 101.1 FM.
7: Ladíte Rádio Jihlava, s vámi v tuhle chvíli už ve studiu Peťa Hlávková. Věrky mají dneska svátek, přejeme všechno nejlepší. Za chvíli víc o tom, že Jevíčko investovalo téměř 24 milionů korun do vzniku nové zubní kliniky. Teď ale další hity.

Rádio Jihlava. Jebíčko investovalo téměř 24 milionů korun do vzniku nové zubní kliniky. Město tím vyřešilo dlouhodobý nedostatek zubních lékařů, kvůli kterému hrozilo, že obyvatelé města a okolí zůstanou bez dostupné stomatologické péče. Teď už další muzika.

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapsu lubrikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Potkají se po letech dvě kamarádky. Tak jak se máš? Jsem vdaná za námořníka. 11 měsíců se plaví po mořích a na měsíc jezdí domů. Tak to tě teda lituju. No, tak není to tak hrozný. On z toho 2 týdny jezdí na návštěvu k rodičům.

0: poněkud chytřejší než rádio.
1: Jedno z nejpopulárnějších vysvětlení původu rčení být v čudu se odvolává na počátky finančního leasingu za první republiky. Řeč je konkrétně o Českomoravském úvěrovém družstvu neboli ČUD. Jeden ze zakladatelů údajně svou kampeličku vytuniloval a úspory lidí se tak rázem ocitly v čudu. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Hlava Městské muzeum a galerie Polička připravilo interaktivní výstavu Tma, aneb kam světlo nedosáhne, až do 28. února představí různé aspekty tmy. Od historie svícení přes spánek a noční život až po přírodu, umění a lidskou fantazii. Některé exponáty budou návštěvníci moci objevit až pod ultrafialovým světlem. Teď už další muzika, za chvíli zprávy.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
4: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.

když mé tělo orosí dech, už dobře znám to tiché hřmění, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký čtvrtek. Housinecká nádrž se dnes dostala na nejnižší provozní hladinu a začala vypouštět jen stejné množství vody, jaké do ní přiteče. Zásobní prostor jako u první přehrady v Česku vyschl. Důvodem je extrémní nedostatek srážek a to, že přehrada dosud vypouštěla víc vody, než činil přítok, čímž zlepšovala průtok v řece Blanici.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jihlava zkouší psí pisoáry. Možná jste je už zahlédli u kostela svatého Jakuba nebo na konci Benešovy ulice naproti parku Gustava Mahlera. Jde o nové prvky, které mají psi přirozeně lákat k tomu, aby značkovali právě na jednom určeném místě a nemočili na fasády domů nebo městský mobiliář. Spojené státy plánují zavést poplatek 1,5 milionu korun. Vysoké školy by ho musely platit za každého zahraničního studenta, který chce v zemi po studiu pracovat. Cílem je snížit jejich počet, především v přírodovědných a technických oborech.
0: Sport.
1: Hokejisté Colorada s Martinem Nečasem si v NHL připsali první porážku. Domácímu Winnipegu včera podlehli 2-3. Brankář Lukáš Dostál inkasoval v duelu s Edmontonem 5 branek ve druhé třetině a po 40 minutách střídal. Anaheim prohrál s Edmontonem 2-5.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Obavy veterinářů o chov na Jihlavsku jsou dle aktivistů jen odváděním pozornosti. Víc za okamžik.
0: Rádio Jihlava.

101.1 FM upozorňování na možné zavlečení nákazy do chovu prasat je podle aktivistů odvádění pozornosti od problematiky podmínek jejich žití. Reagovali tak na tvrzení veterinářů o vyšším stresu zvířat a riziku nákazy poté, co přes 20 z nich obsadilo v září porodnu prasat v zemědělském podniku v Markvarticích. Demonstranty z objektu vyvedla policie, jejich konání se řeší jako přestupek. Teď už další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Čisté svědomí rovná se příznak špatné paměti.

0: Když ladíte Rádio Jihlava, v Jihlavě mohou lidé symbolicky adoptovat některý z mladých stromů.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: SG. Petra stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. V Jihlavě mohou lidé symbolicky adoptovat některý z mladých stromů a přispět tím na péči o něj. Do nového projektu město zařadilo dřeviny vysázené v posledních 5 letech, protože ty nejvíc potřebují pravidelnou zálivku, řezy a jinou odbornou péči. V listopadu mohou jihlavští dobrovolníci také pomoci s výsadbou Aleje svobody k letošnímu 90. výročí narození Václava Havla. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých frek.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezký den. Oběti sokolů v bojích za svobodu a samostatnost národa si dnes u příležitosti památného dne sokolstva připomínají lidé po celé zemi. Tento den připomene i vyvěšení sokolských vlajek na úřadech a významných budovách, nebo někde i vlajky na vozidlech městské hromadné dopravy.
6: Jihlava aktuálně.
7: Kosmákova ulice bude částečně průjezdná. Křižovatka na náměstí bude od zítřka zatím průjezdná jednosměrně směrem k Hornímu náměstí a na přilehlé parkoviště. Ke konci tohoto týdne nebo začátkem příštího by se měla otevřít také křižovatka Kosmákovy a Palackého ulice. I tam ale ještě budou pokračovat dokončovací práce související se stavbou. Americké úřady podle prezidenta Donalda Trumpa zvažují, že by se jeho golfový klub na Floridě stal prezidentskou rezidencí. Klub ve West Palm Beach by mohl mít podobnou funkci jako Camp David, kde prezidenti mohou trávit volný čas a kde se v minulosti konala významná diplomatická jednání.
6: Sport.
7: Vít Krejčí z basketbalisty Portlandu zahájili sérii přípravných zápasů na NBA vítězně. V domácí hale porazili Golden State 123-118. Český reprezentant přispěl 3 body za 3bodový koš, 3 asistencemi a 4 doskoky. Odehrál 13,5 minuty.
6: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Vítejte, dámy a pánové, při dalším vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska čtvrtek, je 8. října a otevíráme další říjnový den. Takový ten před Halloweenový. Jinak máme dneska 8. října a to je památný den sokolstva. Pojďme teď ale zpět k dnešnímu dopolední. Je totiž krátce po 11. hodině a já jsem opět připraven a se mnou i vlny 101.1 FM být opět znovu vaším dobrým společníkem. Samozřejmě tady mám nachystánu hromadu písniček, zajímavostí, informací, drbů a zábavy. Třeba si řekneme, že ruské tajné služby nechávají své výkaly lidem v zahraničí, aby je tak upozornili na to, že jsou sledováni. A taky se dozvíme, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek. A bude toho samozřejmě mnohem a mnohem více. Tak i nadále zůstavejte s námi dobře naladěni na 101.1 FM. Já vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
6: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: Posloucháte, dámy a pánové, čtvrteční vysílání Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 8. října. A právě v tuto chvíli jsou pro vás připraveny hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti vrby a aktuality ze světa hudby.
0: Byl jsem pyšný na to, jak to dávám, jak mi ten jetlag nevadí. Ráno jsem byl ve fitku, pak si zašel na snídaní, ale v půlce pobytu mě to doběhlo. Vypráví Milan Peroutka, který se vrátil z vysněné dovolené v Japonsku. 7-hodinový časový posun mu dal zabrat při cestě tam i zpátky. Z Japonska si přivezl spoustu zážitků, ale hlavně videoklip písničce Spolu.
2: Rádio Jihlava.
0: Zpěvačka Tereza Kerndlová slaví 40. narozeniny. Zpěvačka začínala po boku svého otce Ládi Kerndla. Později se pak proslavila v dívčí skupině Black Milk a v roce 2008 reprezentovala Česko na Eurovizi. Už 20 let tvoří pár s o 16 let starším podnikatelem René Mayerem, se kterým žijí část roku ve Španělsku.
2: Rádio Jihlava. Rádio.
3: Budeme se rvát, budeme řvát, hrát nejlepší přátel.
0: Oblíbení specialisté vstupují do 12. řady, a to s pořádnou obměnou elitního týmu. K majoru Josefu Strouhalovi v podání Martina Dejdara nově totiž přibyde Richard Krajčo. Myslím, že moje postava přinese do seriálu zajímavý osobní příběh, naznačil Richard Krajčo.
4: To nic, které by doma...
1: Zatrak, zajímavosti vrby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se Honzík tatínka. Tati, co je to Kama Sutra? Milý synu, pro mě už jen sci-fi.

0: Krásné čtvrteční dopoledne s rádiem Jihlava přeje Fugas. Pojďme se teď podívat, kdo pak má dneska svátek. Tak jsou to Věra, Věroslava, Brigita, Simeon, Deméter a Dimitrij. Přejeme tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

kolem. Smíření s tím, co je kolem, všechno nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu.

0: Hezké čtvrteční dopoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. No a teď se zaměříme na dvě pranostiky platné pro ten dnešní den. Jedna říká, o svaté Brigitě bývá mlha na úsvitě. Nebo Brigita svatá, namlhavá rána je bohatá. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Viděl jsi to?
6: A co, jako?
5: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
6: No má bejt.
5: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
6: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
5: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
6: Radši dopíjat jít do petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
7: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ecocom. Více na cesta odpadu.cz.
8: Thank you.

0: co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Vítejte u zpráv. S příchodem podzimu začíná sezóna akutních respiračních infekcí. Hygienici evidují stále více nachlazených. Virózy mají podle nich aktuálně na svědomí hlavně rinoviry a COVID-19. Vyznačují se podobnými průvodními jevy. Nejčastěji je to rýma, škrábání v krku a únava. Podle lékařů je teď také ideální doba na očkování proti chřipce.
3: Co se děje v kraji?
4: Střední průmyslová škola ve Žďáru nad Sázavou nabídne jako vůbec jediné vzdělávací zařízení na celé Vysočině 4leté maturitní studium určené pro budoucí hasiče. Nový obor s názvem Požární ochrana bude zájemcům k dispozici už od nadcházejícího školního roku, tedy od září 2027. V Texasu vykonali první popravu na americkém území po selhání dvou smrtelných injekcí minulý týden v Tennessee. 46-letého vraha usmrtila dávka pentobarbitalu, která naopak neměla smrtelný účinek v případě Christy Pajkové. Ta přežila minulý týden dvě smrtící injekce a teď je v nemocnici. Ve Spojených státech se jedná o 30. popraveného za letošní rok.
3: Sport.
4: Dnešní předehrávka 9. kola Tipsport Extraligy nabídne v pražské O2 aréně souboj mezi Spartou a brněnskou Kometou. Oba celky za sebou mají nepříliš povedené zápasy a potřebují zabrat. Začátek je v 18.30.
3: Rádio Jihlava.
5: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
6: Krásné poledne a taky dobrou chuť, pokud právě obědváte. Je čtvrtek 8. října, odbylo nám 12 hodin a já vás vítám při poslechu Rádia Jihlava. I v následující hodině mám pro vás písničky, informace a zábavu. Třeba už za chvilku další recept. Dneska to bude pořádný vepřový kotlík. Počkejte si na to. Teď už ale na Rádio Jihlava další hity.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: ukrutnou nudu.
1: Krásné polední poslouchání Rádia Jihlava přeje Fugas. No a když je poledne, mám pro vás recept dneska vepřový kotlík. Cibuli oloupeme, nakrájíme na drobno, vepřové maso nakrájíme na kostky, nakládanou kápí necháme okapat a nakrájíme na proužky a pórek omijeme a nakrájíme na kolečka. Hrášek slijeme. Ve větším hrnci rozehřejeme sádlo a cibuli. Restujeme asi tak 4 až 5 minut do zlatova. Pak přidáme mletou papriku, krátce ji rozvoníme a ihned přidáme maso. Ze všech stran ho opečeme, přidáme kápí a pórek, promícháme a zalijeme vodou. Přidáme kostku masového bujonu a pod pokličkou dusíme na mírném ohni přibližně 40 až 50 minut, dokud maso nezměkne. Přidáme sterilizovaný hrášek, hladkou mouku, důkladně rozmícháme v troše studené vody, za stálého míchání pak vlijeme do kotlíku a necháme aspoň 10 minut pozvolna provařit. Nakonec dochutíme solí a mletým pepřem. Vepřový kotlík podáváme s čerstvým pečivem a nebo vařenými bramborami. I could stay awake just to hear.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přicestuje Pražák do Ostravy a zastaví prvního domorodce a ptá se, prosím vás, jak se dostanu do centra? A místní mu říká, kamaráde, s takovým přízvukem se ty živý do centra nedostaneš.

0: Hezké čtvrteční poledne vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Žižkova ulice už opět slouží řidičům. Lajnaři včera dokončili veškeré vodorovné dopravní značení, stavba provedla poslední práce, no a ulice už je znovu otevřena pro veškerý provoz.

0: Hezký polední poslech Rádia Jihlava přeje Fugás. Po dlouhých dnech převážně teplého a stabilního počasí teď přichází na velkou část Evropy výrazná změna. Studená fronta přinese citelné ochlazení místy až o 15 stupňů. V dalších dnech se navíc začne více prosazovat vlhčí proudění od Atlantiku, které přinese proměnlivější počasí a také větší teplotní výkyvy.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: KFC ti zase nabízí víc.
1: MacBooky Neo,
0: iPhone 17,
1: laserové projektory,
0: sluchátka Apple Beats
1: a stovky dalších cen.
0: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
0: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Pěkné odpoledne. Přestupkové řízení s poslancem motoristů Filipem Turkem kvůli jeho červencové autonehodě bude řešit městská část Praha 2. Jako člen dolní parlamentní komory mohl Turek požádat o to, aby podezření z přestupku projednal mandátový a imunitní výbor poslanecké sněmovny v disciplinárním řízení. Uvedl, že se k nehodě nebude vyjadřovat, dokud ji úřad neuzavře.
7: Jihlava aktuálně.
8: Až 120 návštěvníků najednou pojme nový saunový svět, který otevřel jihlavský akvapark Vodní ráj. Rozsáhlý relaxační areál na Vysočině funguje už dlouhé roky a po nedávném otevření třídráhového bazénu dokončil další velkou investici. Úpravy za 120 milionů korun přinesly vedle saun i zázemí pro nejmenší plavce. Demokratická strana oznámila podání žaloby na amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli propagačním videím placeným z veřejných peněz. Podle demokratů tím Trump porušil zákaz financovat stranickou reklamu z veřejných rozpočtů. Po silné kritice demokratů i některých republikánů Bílý dům uvedl, že Trump vysílání videí nechá financovat z fondů svých podporovatelů.
7: Sport.
8: Prezident Mezinárodní federace fotbalových asociací Infantino navštívil Českou republiku. Sešel se s vrcholnými představiteli domácí asociace, zástupci vlády a španělskými trenéry reprezentace. Společně řešili mimo jiné finanční podporu projektů a rozvoj tuzemského fotbalu.
7: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
9: Je, dámy a pánové, lehce po 13. hodině, no a my budeme pokračovat v dnešním čtvrtečním, teď už odpoledním vysílání Rádia Jihlava. Už za malou chvilku nás čeká pohled na slavné osobnosti z bulvárního okénka. No a dneska se podíváme na to, co mají společného Veronika Žilková a Jan Čenský. Tak si určitě podrobnosti nenechejte ujít, já vám všem přeji hezký poslech, dobrou náladu a pohodový čtvrtek.
7: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Veronika Žulková a Jan Čenský. Setkání manželů po 44 letech. Vítejte v bulvárním okénku. Osud je stále svádí dohromady. Před 44 lety spolu Veronika Žilková a Jan Čenský hráli rozvádějící se manžele. Teď je potkal šťastný konec, a to alespoň před kamerami, protože byli obsazeni jako pár ve videoklipu k písni Až tě potkám mladé talentované zpěvačky Kristýny Madhouseové, která si říká Kiki. Tohle je ze křtu nového hitu, kde s Honzou hrajeme happy end vztahu. Že se potkali dva mladí a láska jim vydržela celý život, napsala herečka k fotografii.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To se nestydíš? Přijít takhle pozdě z hospody? Huláká paní Novotná na manžela. Moc se neraduj, jen jsem se vrátil pro harmoniku.

0: Hezké čtvrteční odpoledne vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Ruské tajné služby nechali u finského poslance Bena Ziskoviče doma v toaletě výkaly. Podle poslance se tím Moskva snaží zastrašit finské zákonodárce. Informoval o tom britský deník The Daily Telegraph. Podle něhož jde o další eskalaci ruské hybridní války proti Západu. Je to způsob, jakým ruská tajná služba dává najevo, že lidé jsou sledováni a jakým se snaží vyvolat zmatek nebo obavy. Cituje britský deník poslance, který našel v toaletě ruské výkaly. No, prostě primitivové.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska je čtvrtek, máme 8. října a taky máme čas na to, abych se s vámi rozloučil a předal mikrofon své kolegyni. Já se s vámi znovu budu těšit v 16 hodin a do té doby čau bas Fugas.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
7: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký čtvrtek. Housinecká nádrž se dnes dostala na nejnižší provozní hladinu a začala vypouštět jen stejné množství vody, jaké do ní přiteče. Zásobní prostor jako u první přehrady v Česku vyschl. Důvodem je extrémní nedostatek srážek a to, že přehrada dosud vypouštěla víc vody, než činil přítok, čímž zlepšovala průtok v řece Blanici.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jihlava zkouší psí pisoáry. Možná jste je už zahlédli u kostela svatého Jakuba nebo na konci Benešovy ulice naproti parku.

0: Gustava Mahlera. Jde o nové prvky, které mají psy přirozeně lákat k tomu, aby značkovali právě na jednom určeném místě a nemočili na fasády domů nebo městský mobiliář. Spojené státy plánují zavést poplatek 1,5 milionu korun. Vysoké školy by ho musely platit za každého zahraničního studenta, který chce v zemi po studiu pracovat. Cílem je snížit jejich počet, především v přírodovědných a technických oborech.
1: Sport.
0: Hokejisté Colorada s Martinem Nečasem si v NHL připsali první porážku. Domácímu Winnipegu včera podlehli 2-3. Brankář Lukáš Dostál inkasoval v duelu s Edmontonem 5 branek ve druhé třetině a po 40 minutách střídal. Anaheim prohrál s Edmontonem 2-5.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava, zdraví Katka. Víme, že policie odvolala pátrání po 30-leté ženě z Jihlavy. Je v pořádku, buďte s námi, dozvíte se víc.
1: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým...

Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Policie odvolala pátrání po 30-leté ženě z Jihlavy, je v pořádku. S prosbou o pomoc při jejím nalezení se policie obrátila na veřejnost, když v pondělí odešla z domu bez léku, které potřebuje, a už se nevrátila. Ženu se podařilo najít v Jihlavě v Křížové ulici. Takto jsme rádi, teď zpátky k hitům Rádia Jihlava pro váš lepší den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přiběhne chlápek do připlněné lékárny a křičí: prosím, puste mě, doma mi leží žena. Lidi ho pustí k okénku a chlap říká: prosím vás, 4 kondomy.

0: Na rádiu Jihlava před námi další hity a taky podrobnosti k tomu, že v Bukově na Žďársku vybuchla tento týden v objektu propanbutanová lahev. Další informace už za pár minut.
1: Hravý podzim na rádiu Jihlava.

0: Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. V Bukově na Žďársku vybuchla ve středu odpoledne v objektu propanbutanová lahev. Kvůli následnému požáru hasiči vyhlásili druhý ze 4 stupňů požárního poplachu. Jeden člověk se vážně zranil, má popáleniny. Tak se opatrujte, teď k dalším hitům rádia Jihlava pro váš lepší den.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme výběr.
7: Dvojnásobíme investice.
6: Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Tati, a promění se vytříděná PET lahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
10: Promění.
9: A v novou sukínku?
10: Promění.
9: A v paraplíčko?
10: Promění.
9: I na obal pro pastelky?
10: I v obal.
9: A v baťůžek?
10: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
11: Z vytříděných PET lahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítíte plasty?
9: Tak já jdu tu PET lahev vytřídit. Tati, a...
10: Běž už.
11: Více na cestaodpadu.cz.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zrušil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

plynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svedem, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

0: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
3: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
6: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
8: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
9: Přeji hezký den. Oběti sokolů v bojích za svobodu a samostatnost národa si dnes u příležitosti památného dne sokolstva připomínají lidé po celé zemi. Tento den připomene i vyvěšení sokolských vlajek na úřadech a významných budovách, nebo někde i vlajky na vozidlech městské hromadné dopravy.
8: Jihlava aktuálně.
9: Kosmákova ulice bude částečně průjezdná. Křižovatka na náměstí bude od zítřka zatím průjezdná jednosměrně směrem k Hornímu náměstí a na přilehlé parkoviště. Ke konci tohoto týdne nebo začátkem příštího by se měla otevřít také křižovatka Kosmákovy a Palackého ulice. I tam ale ještě budou pokračovat dokončovací práce související se stavbou. Americké úřady podle prezidenta Donalda Trumpa zvažují, že by se jeho golfový klub na Floridě stal prezidentskou rezidencí. Klub ve West Palm Beach by mohl mít podobnou funkci jako Camp David, kde prezidenti mohou trávit volný čas a kde se v minulosti konala významná diplomatická jednání.
8: Sport.
9: Vít Krejčí z basketbalisty Portlandu zahájili sérii přípravných zápasů na NBA vítězně. V domácí hale porazili Golden State 123-118. Český reprezentant přispěl 3 body za 3-bodový koš, 3 asistencemi a 4 doskoky. Odehrál 13,5 minuty.
8: Rádio Jihlava.
10: 101.1 FM.
8: Jsme tady s vámi.
11: Na rádiu Jihlava před námi další hity a taky další informace k tomu, že rekreační rybník Rosnička u Svita, který město nechalo odbahnit, se kvůli suchu nepodařilo napustit. Víc informací za chvíli.
8: Rádio Jihlava. Nejpohodovější

Pěkné odpoledne, díky, že jste s rádiem Jihlava také dnes. Rekreační rybník Rosnička u Svitav, který město nechalo odbahnit, se kvůli suchu nepodařilo od loňského listopadu napustit. Srážek je dlouhodobý nedostatek, stav vody v rybníce je na minimu. Co přiteklo, to se z velké části vypařilo. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, mějte hezké odpoledne.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Potkají se po letech dvě kamarádky. Tak jak se máš? Jsem vdaná za námořníka. 11 měsíců se plaví po mořích a na měsíc jezdí domů. Tak to tě teda lituju. No, tak není to tak hrozný. On z toho 2 týdny jezdí na návštěvu k rodičům.

0: Pěkné odpoledne z Rádia Jihlava vám všem. Armáda chystá přestavbu železniční vlečky u vrtulníkové základny v Náměšti nad Oslavou. Další informace přidám během pár minut.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Dnes jsme rádi, že ladíte Rádio Jihlava. Armáda chystá přestavbu železniční vlečky u vrtulníkové základny v Náměšti nad Oslavou. Odhadované náklady jsou 467 milionů korun. Nyní se hledá dodavatel projektové dokumentace, která by měla být hotová na začátku roku 2028. Teď už ale před námi další hity Rádia Jihlava. Mějte hezké odpoledne.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
1: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

fontána, to bude na pořád.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Vítejte u zpráv. S příchodem podzimu začíná sezóna akutních respiračních infekcí. Hygienici evidují stále více nachlazených. Virózy mají podle nich aktuálně na svědomí hlavně rinoviry a COVID-19. Vyznačují se podobnými průvodními jevy. Nejčastěji je to rýma, škrábání v krku a únava. Podle lékařů je teď také ideální doba na očkování proti chřipce.
2: Co se děje v kraji?
3: Střední průmyslová škola ve Žďáru nad Sázavou nabídne jako vůbec jediné vzdělávací zařízení na celé Vysočině čtyřleté maturitní studium určené pro budoucí hasiče. Nový obor s názvem Požární ochrana bude zájemcům k dispozici už od nadcházejícího školního roku, tedy od září 2027. V Texasu vykonali první popravu na americkém území po selhání dvou smrtelných injekcí minulý týden v Tennessee. 46-letého vraha usmrtila dávka pentobarbitalu, která naopak neměla smrtelný účinek v případě Christy Pajkové. Ta přežila minulý týden dvě smrtící injekce a teď je v nemocnici. Ve Spojených státech se jedná o 30. popraveného za letošní rok.
2: Sport.
3: Dnešní předehrávka 9. kola Tipsport Extraligy nabídne v pražské O2 aréně souboj mezi Spartou a brněnskou Kometou. Oba celky za sebou mají nepříliš povedené zápasy a potřebují zabrat. Začátek je v 18:30.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Tak máme krátce po 16. hodině a s vámi na rádiu Jihlava už je opět Fugas. Já připomínám, že je dneska čtvrtek a že máme 8. října. No a před námi je teď opět společné odpoledne, kdy vám budu znovu nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Budu pro vás mít třeba informaci o tom, že když se postavíte na jednu nohu, tak zjistíte, jestli už stárnete. No, tak i dál poslouchejte rádio Jihlava a dozvíte se podrobnosti. Zůstávejte s námi dobře naladění na vlnách 101.1 FM. Přeji vám všem dobrý den, dobrý poslech a dobrou náladu a posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: jste velmi dobře naladění, jste naladění na vlny 101.1 FM. No a na těch právě teď na vás čeká pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Další, prosím. Tak co to bude, pane?
3: Dobrý den, dejte mi 50 kondomů.
2: Ano, a budete k tomu chtít i papírovou tašku?
3: Ne, já myslím, že zas není tak škaredá.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dolinami cesta úzká, někludná pěseň nechce ustát.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava, dneska čtvrteční.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Nové P plus R parkoviště u centrálního dopravního terminálu si řidiči velmi rychle oblíbili a během pracovních dnů bývá velmi vytížené. Město proto připravuje další parkovací kapacity v bezprostředním okolí terminálu. Přibude zde nových 30 parkovacích míst.
2: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás.

0: Hezký čtvrtek vám všem dobře naladěným přeje Fugás.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Zajímá vás, jak jste na tom a jak je na tom vaše tělo se stárnutím? Pak vězte, že nemusíte podstupovat nějaká složitá vyšetření ani drahé testy. Stačí se prostě jenom postavit na jednu nohu a změřit čas. Právě schopnost udržet rovnováhu podle odborníků vypovídá nejen o kondici svalů a nerovného systému, ale také o celkovém zdraví a pravděpodobnosti soběstačnosti ve vyšším věku. Je, tak moment, to si rovnou vyzkouším. Auto!
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

na teplomieru na sichni.

0: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
1: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená.

0: Spěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Pěkné odpoledne. Přestupkové řízení s poslancem motoristů Filipem Turkem kvůli jeho červencové autonehodě bude řešit městská část Praha 2. Jako člen dolní parlamentní komory mohl Turek požádat o to, aby podezření z přestupku projednal mandátový a imunitní výbor poslanecké sněmovny v disciplinárním řízení. Uvedl, že se k nehodě nebude vyjadřovat, dokud ji úřad neuzavře.
1: Jihlava aktuálně.
2: Až 120 návštěvníků najednou pojme nový saunový svět, který otevřel jihlavský akvapark Vodní ráj. Rozsáhlý relaxační areál na Vysočině funguje už dlouhé roky a po nedávném otevření třídráhového bazénu dokončil další velkou investici. Úpravy za 120 milionů korun přinesly vedle saun i zázemí pro nejmenší plavce. Demokratická strana oznámila podání žaloby na amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli propagačním videím placeným z veřejných peněz. Podle demokratů tím Trump porušil zákaz financovat stranickou reklamu z veřejných rozpočtů. Po silné kritice demokratů i některých republikánů Bílý dům uvedl, že Trump vysílání videí nechá financovat z fondů svých podporovatelů.
1: Sport.
2: Prezident Mezinárodní federace fotbalových asociací Infantino navštívil Českou republiku. Sešel se s vrcholnými představiteli domácí asociace, zástupci vlády a španělskými trenéry reprezentace. Společně řešili mimo jiné finanční podporu projektů a rozvoj tuzemského fotbalu.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Krásné čtvrteční dopoledne vám z vln 101.1 FM za celé rádio Jihlava přeje Fugas. Už za chviličku se podíváme na to, kdo dneska slaví narozeniny. Nebo, že na Colors of Ostrava vystoupí Robbie Williams. Tak si na to počkejte a mezi tím se zaposlouchejte do dalších hitů, které vám rádio Jihlava nabízí a ke kterým vám přeje příjemný poslech.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba

0: so the world of burning light that never shines so bright.
1: Jedna FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými

Posloucháte pozdně odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 8. října a i v tento den se rodili slavní. Tak třeba herečka Eva Salcmanová, zpěvák Standa Procházka, tenista Adam Pavlásek, ale taky třeba americký zpěvák Bruno Mars. No a pokud i vy dneska slavíte narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Starý milionář zemřel a zanechal závěť s tímto zápisem. Manželce odkazuji vilu, synům peníze ve stejné výši. A svému švagrovi, který pořád tvrdil, že je lepší být zdravý než bohatý, odkazuji svůj dres na trénink.

0: Jste velmi dobře naladěni na 101.1 FM. Dneska máme 8. října a právě teď jsou tady informace pro... Po dlouhých dnech převážně teplého a stabilního počasí teď přichází na velkou část Evropy výrazná změna. Studená fronta přinese citelné ochlazení místy až o 15 stupňů. V dalších dnech se navíc začne více prosazovat vlhčí proudění od Atlantiku, které přinese proměnlivější počasí a také větší teplotní výkyvy.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
2: Viděl jsi to?
3: A co, jako?
2: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
3: No má bejt.
2: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
3: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
2: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
3: Radši dopíjat to Petkovi třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
4: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Cítíte odpad. Ecocom. Více na cestaodpadu.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
6: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Já vám na něm právě teď nabízím čerstvé hudební zprávy, neboli Zadrak.
7: Zadrak. Zadrak. Zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
6: Byl jsem pyšný na to, jak to dávám, jak mi ten jetlag nevadí. Ráno jsem byl ve fitku, pak si zašel na snídaní, ale v půlce pobytu mě to doběhlo. Vypráví Milan Peroutka, který se vrátil z vysněné dovolené v Japonsku. 7-hodinový časový posun mu dal zabrat při cestě tam i zpátky. Z Japonska si přivezl spoustu zážitků, ale hlavně videoklip písničce Spolu.
8: Rádio Jihlava. Rádio
6: Zpěvačka Tereza Kerndlová slaví 40. narozeniny. Zpěvačka začínala po boku svého otce Ládi Kerndla, později se pak proslavila v dívčí skupině Black Milk a v roce 2008 reprezentovala Česko na Eurovizi. Už 20 let tvoří pár s o 16 let starším podnikatelem Renem Majerem, se kterým žijí část roku ve Španělsku.
8: Rádio Jihlava. Rádio.
9: Budem se rvát, budeme žvát, hrát nejlepší přátel.
6: Oblíbení specialisté vstupují do 12. řady, a to s pořádnou obměnou elitního týmu. K majoru Josefu Strouhalovi v podání Martina Dejdara nově totiž přibyde Richard Krajčo. Myslím, že moje postava přinese do seriálu zajímavý osobní příběh, naznačil Richard Krajčo.
10: To nic, které by doma...
7: Zadrak, zadrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
9: Přeji hezký čtvrtek. Housinecká nádrž se dnes dostala na nejnižší provozní hladinu a začala vypouštět jen stejné množství vody, jaké do ní přiteče. Zásobní prostor jako u první přehrady v Česku vyschl. Důvodem je extrémní nedostatek srážek a to, že přehrada dosud vypouštěla víc vody, než činil přítok, čímž zlepšovala průtok v řece Blanici.
8: Jihlava aktuálně.
9: Jihlava zkouší psí pisoáry. Možná jste je už zahlédli u kostela svatého Jakuba nebo na konci Benešovy ulice naproti parku Gustava Mahlera. Jde o nové prvky, které mají psi přirozeně lákat k tomu, aby značkovali právě na jednom určeném místě a nemočili na fasády domů nebo městský mobiliář. Spojené státy plánují zavést poplatek 1,5 milionu korun. Vysoké školy by ho musely platit za každého zahraničního studenta, který chce v zemi po studiu pracovat. Cílem je snížit jejich počet, především v přírodovědných a technických oborech.
8: Sport.
9: Hokejisté Colorado s Martinem Nečasem si v NHL připsali první porážku. Domácímu Winnipegu včera podlehli 2-3. Brankář Lukáš Dostál inkasoval v duelu s Edmontonem 5 branek ve druhé třetině a po 40 minutách střídal. Anaheim prohrál s Edmontonem 2-5.
8: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
10: Další čtvrteční podvečerní hodinka vysílání Rádia Jihlava je nachystána, no a v té vás bude nadále slovem provázet Fugas. Kromě jiného si třeba řekneme, že ministryně Schillerová vyhrožuje bankám. Podrobnosti se dozvíte už za malou chvilku. Přeji tedy všem hezký čtvrteční podvečer a pohodový poslech.
8: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Rádio Jihlava.
11: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
12: Hey, what up, girl?
11: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
12: Let's
11: before
12: go.
11: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jeho večerní program s Fugasem. Přepínáte strunu. Ministryně financí Schillerová nepokrytě vyhrožuje bankám kvůli hypotékám. Rostoucí úroky u hypoték, jejichž průměrná nabídková sazba se šplhá už až k 10%, rozhořčily Alenu Schillerovou. Ministryně pohrozila bankám, že by neměly být překvapené ohledně možných následků. V tuto chvíli nechci předjímat jejich další vývoj ani závěry. Žádnou z možností ale nevylučuju, dodala.
1: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Přicestuje Pražák do Ostravy a zastaví prvního domorodce a ptá se, prosím vás, jak se dostanu do centra? A místní mu říká, kamaráde, s takovým přízvukem se ty živý do centra nedostaneš.

Veronika Žulková a Jan Čenský. Setkání manželů po 44 letech. Vítejte v bulvárním okénku. Osud je stále svádí dohromady. Před 44 lety spolu Veronika Žilková a Jan Čenský hráli rozvádějící se manžele. Teď je potkal šťastný konec, a to alespoň před kamerami, protože byli obsazeni jako pár ve videoklipu k písni Až tě potkám mladé talentované zpěvačky Kristýny Madhouseové, která si říká Kiki. Tohle je ze křtu nového hitu, kde s Honzou hrajeme happy end vztahu. Že se potkali dva mladí a láska jim vydržela celý život, napsala herečka k fotografii.

0: Posloucháte čtvrteční podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 8. října. No a my se na toto datum teď budeme podívat do pražského Klementína. Tak zatím nejtepleji bylo 8. října v roce 2009, kdy bylo 24 stupňů. Nejstudenější 8. říjen byl v roce 1874, kdy bylo minus 2,1. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 12,3. Dámy a pánové, pro dnešek je to všechno, co jsem si pro vás připravil, tak se s vámi loučím, přeji vám hezký zbytek dnešního večera strávený nejlépe s Rádiem Jihlava, no a těším se na vás zase zítra v 11 dopoledne. A do té doby, čau vás fugas.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

světlo, jemuž můžu říci, tvá pomoc mi dnes přišla vod. Přišlo mi to, přišlo.

snad pod postel, snad mezi vlasy, zlaté a husté jako klasy, proč říkala jsi mi lodivod?

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Oběti sokolů v bojích za svobodu a samostatnost národa si dnes u příležitosti památného dne sokolstva připomínají lidé po celé zemi. Tento den připomene i vyvěšení sokolských vlajek na úřadech a významných budovách, nebo někde i vlajky na vozidlech městské hromadné dopravy.
0: Jihlava aktuálně.
1: Kosmákova ulice bude částečně průjezdná. Křižovatka na náměstí bude od zítřka zatím průjezdná jednosměrně směrem k Hornímu náměstí a na přilehlé parkoviště. Ke konci tohoto týdne nebo začátkem příštího by se měla otevřít také křižovatka Kosmákovy a Palackého ulice. I tam ale ještě budou pokračovat dokončovací práce související se stavbou. Americké úřady podle prezidenta Donalda Trumpa zvažují, že by se jeho golfový klub na Floridě stal prezidentskou rezidencí. Klub ve West Palm Beach by mohl mít podobnou funkci jako Camp David, kde prezidenti mohou trávit volný čas a kde se v minulosti konala významná diplomatická jednání.
0: Sport.
1: Vít Krejčí z basketbalisty Portlandu zahájili sérii přípravných zápasů na NBA vítězně. V domácí hale porazili Golden State 123-118. Český reprezentant přispěl 3 body za 3-bodový koš, 3 asistencemi a 4 doskoky. Odehrál 13,5 minuty.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To se nestydíš? Přijít takhle pozdě z hospody? Huláká paní Novotná na manžela. Moc se neraduj, jen jsem se vrátil pro harmoniku.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
1: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
2: Promění.
1: A v novou sukínku?
2: Promění.
1: A v paraplíčko?
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky?
2: I v obal.
1: A v baťůžek?
2: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
3: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí, a...
2: Běž už.
3: Více na cestaodpadu.cz.
4: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přiběhne chlápek do připlněné lékárny a křičí: prosím, puste mě, doma mi leží žena. Lidi ho pustí k okénku a chlap říká: prosím vás, 4 kondomy.

mám smutek, rozbitý soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak lunský sníh.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Jiráček, proč jste přišel o 2 hodiny později do práce?
2: No tak včera jste mi řekl, abych si noviny přečetl doma.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: they can make it a better place.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobré odpoledne, vážení přátelé, děkuji za vlídné přijetí. Je neberte vážně, pochopitelně, boli by řekli, že přivedli blbce. Ale jenom nemůžu pochopit, proč toho dělají takovou kovbojku. To je jejich aranžma, že jako přicházím a zase nepřicházím. Já už jsem ve věku, když si nemůžu dovolit dělat velký drahoty. Takže než přijdu, jsem protivnej. A teď ty fámy, co po mně běžej. Když někdo poslouchá horníčka, tak mě čeká na koni s lasem. A když zase poslouchají menšíka, tak čekají dětka v rozkladu. Já s tím mám dost problémů v soukromí. To není anekdota, mně se stala taková věc, my tam na Letní máme obchodní dům Brouka Babka. Ano, všude mají Prior, my tam máme ještě nějaký přežitek, nebo co. Ale pravdivý název to je, až babi tam chodějí. Já tam dokonce viděl i Brouka jednou. A já tam procházel ty místnosti v okamžiku, když současně se mnou tam procházely dvě báby, nahluchlí a šeptali si. Prostě řvali na celý barák, vejfuky naběhlí. Já povídám, tak těmhle se nesmím dostat do spáru, jinak si večer na jevišti ani nevrznu. To víte, Národní divadlo, tam musíme křičet, tam jsou drahý lístky. Tak jsem chtěl proklouznout a v tom ta jedna baba mě uviděla, pa heleho, sovák. Ale žádná radost v tom nebyla, jako že by byla můj fanda, jako když vidí netopíra, nebo hada. To je ale dědek, řekla ona, a přitom sama vypadala, jako když byla dva dny pohřbená. A jsem si řekl, pozor. Pozor, tohle to je stařecká nekritičnost. To se stává mužským i ženským, na to musíš dát pozor, abych nezapomněl, ovšem ta druhá bába, to byl inteligent. No jo, ta to zachránila, ta to společensky zvedla. Povídá, no jo, dědek, ale krásnej.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Počkej, zastav.
2: To je Kája.
1: Ahoj, Kájo.
2: Já tě znám. Ty mě neznáš?
3: Bohužel, já si nepamatuju.
2: Jak nepamatuju? Jedno, pojď. Napijem se, já si panáka, pojď. Pojď samozřejmě.
3: Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
2: Nebe mě, že mám taxíka, tak stále pojedem.
3: Je mě líto, ale
2: vypojď
3: já...
2: Vypojď nás.
4: Dobře.
2: Pojď taxíkem, jedem samozřejmě.
3: Naschle, bavte se dobře, já pospíchám.
2: Kájo, nebe mě, toto všechno je moje. Kájo, toto všechno je moje.
3: Pojďte.
2: Co?
3: Pojďte.
2: Jste v Praze!
3: No, najdeme si ho.
2: Nebo v televizi!
3: Teď nemáme čas, pojďte.
2: Co ne?
3: To zpět.
2: Tak si jdem tam pojedem, no,
3: samozřejmě,
2: hotové. Pojďte, to je jedno.
3: Za to máme, že jo?
2: Že se nezastaví, nebo... Káre! Ahoj!
3: Už se všichni dívají, pojďte.
2: No nic.
3: Pojďte.
2: Proč já nevím, není to hňub, Kája?
3: A je, to víte, že je, no.
2: No co, tož, bude sakra ta napit, ne?
3: Posaďte se, no.
2: Ne ta slivovica.
3: Posaďte se.
2: Škoda, no.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní, která vede společenskou rubriku, dostala se jí do ruky taková záležitost v novinách, kde si stěžuje majitel pejska, co se mu stalo za příkoří, když vlastně v dobách, kdy mu bylo 9 let, tak tomu psovi dal jméno Sex. A postupem doby, že se mu to tedy vymstilo velice. A sice taky tím, že když šel poprvé tomu psovi dávat licenci, že jo, já nevím, jak se tomu říká tady u nás, licenci, tak šel na ten úřad a tam tomu úředníkovi říkal, že chce přihlásit Sex, a on mu říkal, no to, že přihlašovat nikterak nemusí, že si jenom musí dávat pozor, aby tím nenarušoval pochopitelně okolí, a on říkal, no ne, já mám Sex od 9 let, a on říkal, vy jste musel být pěkný dítě, tedy, že ne. No a pak nakonec dospěl k tomu, že je to pes, dobře, no. A on se velice brzy oženil, takže on měl toho psa už 10 let, no a když potom jel na svatební cestu, tak žádal pokoj pro sebe a pro svoji manželku a zvláštní pokojíček pro Sex. A ten úředník mu řekl, koukejte, dokud budete platit pořádně svoje účty, tak my se vůbec nestaráme o to, co v pokoji děláte. Můžete mít jeden pokoj, klidně. A on řekl, ne, podívejte se, já bych to nežádal, ale on mě Sex v noci budí. A ten recepční mu povídal, to já mám stejný problém.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zase jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když pánbu to řídí. Všichni se sejdeme po smrti.

že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma. A naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách, čekat

0: Jdu. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím, ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla, není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Tak s kým jste se dohodl?
2: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
1: Ale tu výměnu bytu, s kým jste dohodl?
2: Jo tak, tak to je nějaké zrno zječný.
1: Zrno zječný?
2: Jo.
1: A proč on chce prý zječný?
2: On prý byl zvyklý na žitnou.
1: Tak vy se přestěhujete do Ječný, že jo?
2: Co bych dělal, co bych se stěhoval do Ječný? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
1: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
2: Jakou drůbežárnu?
1: Vy říkáte kurník.
2: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta Kurník. Vidím, no, v hosti vaří, tam má pokoj, kuchyň. Tam si vaří, v hosti vaří.
1: Tak a vy se budete stěhovat do hosti vaří.
2: Ježiš, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Tam přijde nějaké lahvička z Český Třebový.
1: Tak ono je to čtyřsměna.
2: Jo, s jistým Vratislavem Poušteckým z Chocně.
1: Počkejte, já už ztrácím přehled.
2: No, to nevadí, já tady mám s sebou mapu republiky.
1: Zeměpis já ovládá. Tak ten Pouštěcký se chce stěhovat k vám.
2: Dejte pokoj, o tom jsme nemluvili. Že by si to rozmyslel?
1: Ale ne, já se ptám. No tak co je s ním?
2: Jo, z Pouštěcké? No. Ale takhle, helejte, Pouštěcké vdává dceru.
1: Aha, a ta dcera? No,
2: ta dcera je vlastně nevlastní. Ona je z jeho třetího manželství, jeho druhý ženy. Z první republiky. Jo, jo, to byl živel, pane, to byl živel. Ta se ráda vdávala. No. To víte, to je marný. To no. Si nepište tohle.
1: No. Ta s kým si chce měnit byt?
2: Jo, ten Pouštěckej. No přece s tím tydlitátem z Olomouce. Ten, co se stěhuje do Žiliny.
1: Ježíš.
2: Je jeho švagr.
1: Aha, super, dobře. Hláskujte mi to.
2: Š jako špindíra, V jako opice a jako amidor, G jako bagr.
1: Co jako?
2: Bagr, nebo kde se pivo vaří?
1: Jo, kde? Ale no, vy hláskujete toho švagra.
2: No, ty to je jeho švagr, na mou
1: duši. No, ale mě zajímá jméno.
2: Toho Šnekvencla?
1: No.
2: To já nevím, ale on je tajemník na MNV.
1: No dobře, tak ten se píše.
2: No.
1: No co je přehlasovaný, no?
2: Já nevím, ale já myslím, že vždycky on se píše, co je odhlasovaný.
1: Posekněte, povinnosti tajemníka MNV jsou mi dobře známy, no.
2: Tak to jste jeden z mála, pane, to jste jeden z mála.
1: Tak kam se stěhuje ten ze Žiliny?
2: Ten ze Žiliny, ten se stěhuje do Rimavské Soboty. A v neděli.
1: To je ten od švagra.
2: Ne, ten je od pošty.
1: A stěhuje se do Prahy.
2: Ne, do Černý Pryčope.
1: No, člověče, to je úplnej drak na chostnu.
2: Depak, to je nějaký nádi hází Imre.
1: Imre?
2: Hej, Imre.
1: No, a ten se stěhuje na Kamčatku.
2: Proč?
1: No já nevím, já se směju.
2: Vy se nesmíjete.
1: Nesměju.
2: Čemu?
1: No, že se stěhuje na Kamčatku.
2: Kde to je?
1: Počkejte, já tady nemám mapu východní polokoule, aby vám to
2: počkejte,
1: ukázal.
2: Počkejte, a není to nějaký omyl?
1: No ovšem, pane, to jen tak, ironii.
2: No jo, já se v těch nových republikách tak nevyznám.
3: Hravý podzim na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Vrchní, prosím vás, tady.
2: Jo, už letím, moment.
1: Tak, pane Vrchní, prosím vás.
2: Už letím, šefe.
1: No.
2: A, tak co si dáme, šefe?
1: No tak něco k jídlu. Já bych chtěl, kdybyste mi dal jídelní lísteček.
2: Jídelní lístek, ano. Tak moment, jen co najdu. Počkejte, kam já ho dal, safra. Protože tady někde byl. Jídelní lístek.
1: A vy máte jenom jeden?
3: No tak to vám snad stačí, ne?
1: No, tak jeden mi stačí.
3: No tak...
1: Hlavně, když mi ho dáte.
3: No samozřejmě, že vám ho dám, jen co ho najdu. Nechce si vás řízej?
1: No tak to já ještě nevím. Já bych chtěl nejdříve ten jídelní lístek.
3: Jídelní lístek, ano. Si dejte řízek a máte to. Stejně byste si ho dal.
1: A co vy víte, co já bych si dal? No.
2: Je, už vím, kde je. Víte, kde je?
1: No.
2: Já jsem s ním prvé podložil stůl, šefe. Nazvedete. No, vidíte, tady je, hlejte. No, podívejte, tak si můžete vybrat. Tady ho máte.
1: Děkuji.
2: No.
1: Jo, no ale... Pane Vrchní, to je všechno přeškrtaný tady.
3: Jo, to všechno, helejte, tady máte řízek.
1: No a to je všecko.
3: No samozřejmě, vidíte, to druhé je pryč.
1: No. No. Jo, počkejte, tady ještě ptáček dole, tak mi dojďte toho ptáčka.
3: Jaký ptáček?
1: Ptáček.
3: To je vedoucí ptáček, vy to
1: nežeš. No tak mi doneste tedy ten řízeček.
3: Řízeček, no, samozřejmě, no, no, prosím.
1: Jo a počkejte, ono, když nemáte tam náhodou k tomu něco ostřejšího, tak trošku na povzbuzení.
2: Něco ostrýho na povzbuzení?
1: Jo.
2: No tak máme tady, jak vidíte, celerovej salát.
1: Celerovej salát?
2: No.
1: No ale to přece není nic ostrýho, a taky ne na povzbuzení.
3: Celerovej salát?
1: No všem, že ne.
3: Je.
1: Co? Ale ne, to jsou pověry.
3: Mně to pomáhá, no.
1: To já nechci, doneste mi jen ten řízeček.
3: Řízeček, samozřejmě, stačí, prosím.
1: Jo, a pane Vrchní, prosím vás, podívejte se ten ubru. Samej drobek,
3: jo, byste mi to tak trošku samozřejmě to vám trošičku.
1: No ale počkejte, na mě to nemusíte smetávat.
3: Ne, to je
1: v
3: pořádku,
1: no.
3: Trošku takhle to uděláme.
1: Ještě ten popelník, kdybyste
3: no, to tady zase tady, tady, no. Tady nechali to tady, to jsou lidi tady.
1: No tak prosím vás, pane Vrchní, podívejte se.
2: To je v pořádku, ne. To je jenom pár čistých vajíglů, to je v pořádku. Podešte, to vám ještě otočím takhle
1: to
2: trošičku.
1: Ne,
2: ono je to lepší, víte? Ono je to lepší, protože ono je to z téhle strany. Z téhle strany
1: to trochu stačí, takhle to.
2: Ne, já to udělám
1: to
2: takhle.
1: Dobrý.
2: Ono je to z téhle strany sice trochu flekatější, ale je to tady krásně zaschlý, jak vidíte, takže ono je to lepší takhle.
1: To je dobrý, no,
2: z téhle strany,
1: ano. Tak mi doneste ten řízeček.
3: Řízeček, samozřejmě, ano.
1: Jo a pane Vrchní, já mám hroznou žízeň.
2: Aha.
1: Jedno pivo by
3: pivečko, to, samozřejmě, pivečko, už je tam natočený, samozřejmě, ne to bude.
1: Ale pane Vrchní, prosím vás, nejdříve to pivo, to... nebo leknu žízeň.
3: Samozřejmě, abyste nelekal, nelekejte se, já vám ho přinesu, ne to, no.
2: Tak. U nudle? Restaurace u nudle? Nepak to jste špatně, my jsme u nudle. Vlastně my jsme restaurace.
3: No jo, depak, kuří voka, to jste špatně.
2: Tak. U nudle? Jo, nazdar, Lojzo. No to je dost, že voláš. A jak to, že jsi tam včera nebyl? Co? Ušní katar? A jak to ušní katar? A jak to je, to kašleš ušima, nebo?
1: Pane Vrchní,
2: jo, takhle,
1: prosím vás, to pivo.
2: V uších jako, no jo.
3: Pokud tam si měl bejt, to byla svatba. No je, to bys... Ta dala člověku tu pravou náplň. No jako myslím, že ses tam mohl naplnit, co jsi chtěl, no jo. Já ti tam byl plnej kontušovky. No jo.
2: No to by si nevěřil, co ta kontušovka s člověkem udělá. Já myslím, že to má poslední hodinka. Představ si, já ti tam po polívce napsal svou poslední vůli. Já ti myslel, že už se masa ani nedožiju. Co? Jaký pivo?
3: Jo tak ne, to asi nevšimej, to tady zlobí jeden s pivem pořád.
2: Co? Prosím tě. No vypravuj, jo, to je zajímavý. Jo, jo. A kam spěcháš? Aha, no jo. Tak zavolej, až budeš na place. No, ahoj, nazdar.
1: No, to je dost.
2: Tak tady, šefe, máte to pivečko. U nudle? Depak to jste špatně. Depak Bedy dělá tady bednotechna, nebo technobedna. No jo, samozřejmě. Tak, tady máte ten řízeček a to pivečko.
1: No, to je dost, to vám řeknu.
2: Můžete se hned do toho pustit.
1: No, děkuji.
2: Tak.
1: To pivo má ale divnou chuť.
2: Pivo?
1: No, to vám povím.
2: Na hořky takový, jak pivo, no jo.
1: Podívejte se, jak je to pivo kalný. Vidíte to?
3: Kalný, depo kalný, to je jen tak špinavá sklenice.
1: No a to má být jako ten řízek tohle?
3: No samozřejmě, to vidíte, ústřice to nejsou.
1: No jo, ale toto teda ale vypadá.
3: No jak řízek, no co? Jak
1: no jo, ale že by to vypadalo čerstvě, to se říct nedá, pane vrchní.
3: No tak je snad trochu unavenej, že jo, no ale je to řízek.
1: No jo, řízek, ale taky sotva viditelný. To tady naproti v restauraci dávají přinejmenším třikrát tak velký porce.
3: No jo, ale nezapomeňte, že zase na tom tolik nevydělají, že jo. Všechno má svý.
1: Ale pane vrchní, to je úplně studený.
3: A co je studený?
1: No všecko, brambory.
3: No to je takovej druh,
1: ale
3: no.
1: Ten řízek je taky studený.
3: Řízek?
1: No ovšem.
3: Ten je teplý, šáněte si, no teď je řízek.
1: Teď mě umastíte.
3: No,
1: tohle je mi hospoda. Kdybych neměl takovej hlad, tak se jdu najíst naproti.
3: No jo, řízek je to, no. No naproti tam vařej dobře, tam taky chodím.
1: No ale to nejde vůbec ani ukrojit. No pane, podívejte se, pane vrchníne, tohle já jíst nebudu, to si odneste a přineste mi jiný řízek.
3: No jiný řízek, šefe, teď když už se takhle ohnul.
1: Tak ale vidíte, jak je to tuhý maso.
3: No jo, no tak já ty tuhý řízky, abych vám řekl upřímně, taky rád nemám. Hlavně z toho důvodu, že veškerou sílu, co ten řízek tomu tělu dá, člověk tím kousáním zase ztratí.
1: No, podívejte se, jak to maso je tuhý. To nejde vůbec ani ukrojit.
2: Ukažte, já vám trošku nabrousím nůž, budete
1: ale
2: vidět,
1: ne,
2: to bude.
1: Když tak mi přineste jiný příbor.
2: Nebojte se, ten bude. Nebojte se.
1: Prosím vás, tady já nebudu.
2: U nudle?
1: 20 korun.
2: Restaurace u nudle? De facto jste špatně. No samozřejmě už po třetí voláte. Ten bude šefe jak břitva, budete koukat? Šefe!
3: Je tohle to možný, to jsou lidi? Dá mi sem 20 tu zara a uteče mi bez placení.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové, v té společnosti, kde jsem ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecaný, že si nikdo nevrzne. Ale to ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jí zbývá. Já už jsem si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám. Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tiché, až tím budeš nápadnej. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovicích. A ten už to nedopoví. No proč by mě děvčata neměly mít rády, když já k ním mám příkladný vztah? Já jednou takhle jel v tramvaji a unusel z ti radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou prostě ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takovej test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, tě pak. A najednou ona vám tak nějak poskočila, mám, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý nusle, no podej mi, oni neměli vztah ke mně.
2: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora ten výrok toho Rudlí, nebo štíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Herko, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Herko, já si nic nepamatuju.
1: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slovový úkol pojednání o ztrátě paměti. Tak. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh. Nebo styl v psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Protože když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě píšu, babička. Jdavše z lesa, rošti nesavše, mám si tady nějaký šroubovaný, povídám si. Babička z lesa šetše, nesavše rošti vše. A teď takhle na to můžu a pám si, bábo, jdi si s roštím, kam chceš. Já tady tohle své starosti dostanu od toho. No.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Debata s manželkou nepůjde nikdy podle vašich kolejí. Rozumíte, když jsme u kolejí, to máte jako ve vlaku. Představte si vlak, logicky, jedete vlakem se svou ženou, to je rozhovor. Jedete z Prahy do České Třebové. A ona v Pardubicích uhne a vy jdete dál do České Třebové. Tam se prašíte, říkáte si, kde mám ženu. Ale to jen v lepším případě, v tom horším. Ona vás v tom rozhovoru strhne sebou do těch Pardubic, kam jste vůbec nechtěli. A on tam tuď ještě do nějaký malý stanice. A pak ještě někam do lesa, kam už ani vlak nejede. A tam vás ty debatě utluče. To je běžný, zkuste rozumíte, třeba, jo, příklad. Jemně, decentně řeknu doma, prosím tě, na základě inzerátu zásilková služba, koupila si zbytečně drahý nože. To je přece úplně normální věta. Ani nechci se hádat. Konstatuju. Koupila si zbytečně drahý nože. A najednou sami sebe, rozumíte, posloucháte, říkáte si, o čem to teď mluvím. Rozumíte, řekli jste nože a najednou za minutu si říkáte, jak dítě je květen. Proč já mluvím o tom, kolik piva dokážu vychlastat o Vánocích? Proč mě ona říká, že náš pes je blbej, protože ho necvičím? Takhle zblbnete úplně totálně. Ty najednou vůbec nevíte, co máte říkat. Sami sebe slyšíte, jak úplně začínáte křičet. Říkáte, já jsem neřekl před Krauzovýma, že neumíš vařit. A ona říká, řek, Irena je svědek. A teď řvete jako tur inteligentní, pohodový člověk. Řvu na celý barák, nepřipomínej mi Irenu. Nebo si vzpomenu, jak jste před několika lety řekli, že jdete na drb ke kadeřnici a přišli jste za 3 dny. Bezvadný téma a moje žena, geniální otočka. Ale o tom tady nebudeme mluvit. My mluvíme o tom, kolik ty dokážeš o Vánocích vychlastat piv. Tady já řekněte někdo, že mluvíme o tom, že koupila drahý nož. Já jsem tohle včera vyprávěl na besedě s diváky, protože já tím mrazákem žiju, jo. Tak se mě ptali na ženu, já jsem tohle vyprávěl. Představte si, zved se najednou chlap v první řadě. Takhle zvedl ruku, solidní člověk, zvedl ruku a řekl, poslyšte, pane Novotný, to je přírodní úkaz, jaký já jsem ještě v životě neviděl. My dva máme společnou ženu. To bylo hezky. Já se vám konečně přiznám, že já nemám 3 děti, jak říkám, ale 4, protože já jsem adoptoval dítě se ženou. A to je zvláštní, velice zvláštní pocit, to je dítě z dětského domova, je mu 9. To máte takový, opravdu, to je... Jak kdyby se vám narodil kluk a měl rovnou 9, rozumíte? A na tom najdeme těžko něco veselého, ten má za sebou hrozný osud. Ale říkal nám, že i v tom děcáku, že třeba chodívali i do kina, že i v divadle byli párkrát a jenom jednou v

0: cirkuse. A jemu se to hrozně líbilo a u nás si pochvaluje, že má pocit, že je v cirkuse každý den.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení přátelé, Cimrmanův grafický záznam hudby je průkazným svědectvím chlapcova nevšedního hudebního založení. Geneze tohoto systému je prostá. Předmětům, na které dítě hrálo, patřily i různé sklenice. Malý Cimrman brzy postřehl, že výška tónu závisí jak na velikosti a tvaru sklenice, tak i na množství tekutiny. Záhy dosáhl takové dokonalosti.
2: Pane kolego, co mě teď napadlo, že bychom mohli použít toho, že nám přinesli na stůl skleničky a že bychom si to mohli na nich názorně ukázat, že? A zajímavé je, že není třeba do skleniček ťukat. Kdybyste byli chvilku ticho, já bych se to pokusil na nich předvést. Tak prst je třeba trochu navlhčit, že? A pak stačí malé pohyby, jo?
3: Já nevím, já myslím, že diváci si to dovedou představit, když je ta sklenka zabroušená a když to někdo umí.
2: Dej to, kvíklo! Pokračujte to, se nezdržujte.
1: Tak tedy malý Cimrman záhy dosáhl takové dokonalosti, že mu stačil pouhý pohled na sklenku, aby věděl, jakým tónem zazní. A tak si mohl chlapec sednout ke klavíru a kreslit si melodie přímo na čtvrtku papíru. Zde vidíte skleničkový záznam skladby, kterou pětiletý Cimrman složil k narozeninám své starší sestry Luizy. My si můžeme píseň zahrát a zaspívat.

0: Přátelé, pověsme si nyní, jak je možné, že se Cimrman nestal virtuózem. Cimrman totiž neměl to štěstí jako například Mozart, kterého do klavírní hry zasvětil otec, sám výborný muzikant.
1: Je, promiňte, pane kolego, nezlobte se, ale mě už posledně, když jste mluvil o tomto tématu, napadlo, že by mohl v posluchačích vzniknout mylný dojem, že Cimrman jako dítě byl pouze zázračným fenoménem hudebním, že?
0: Ne.
1: To bychom se dostali zase do úplně opačného extrému.
0: Ano.
1: Je pravdou, že Cimrmanův talent se vyvíjel od samého začátku opravdu všestranně. Tak on například již v 10 letech napsal báseň. Já tu báseň náhodou umím z paměti, tak bych si vám jí dovolil. Jo, je taková rázná. Tak bych si vám jí dovolil přednést. Jmenuje se Krejčovský synek. Tak. Jsem synem Krejčího, co může být lepšího? Když potřebuji kalhoty, ušije mi kalhoty. Když potřebuji vestu, ušije mi vestu. Takový synek z hospody má zase jiné výhody. Chce-li však mít i kabát nový, musí přijít k tatínkovi. Já myslím, že ta báseň stojí aspoň za kratičký rozbor. Tak, dítě si váží práce svého otce a projevuje svou radost nad tím, že se narodilo právě v rodině Krejčovské. A důvody této radosti nejsou nijak mlhavé, že? Ale zcela konkrétní. Tatínek umí ušít kabát i vestu. Tedy úcta k práci a vědomí její společenské důležitosti, že?
0: Ano.
1: I bohatý synek Hostinského musí přijít tatínkovi, protože jeho otec není z toho kabát vyrobit. Tedy 10letý autor již ví, co je dělba práce.
2: Ano, ale já myslím, pane profesore, že jsme trochu přetrhli nit referátu doktora Bence.
1: No ano, správně. A nebo ten rýmový aparát básně. No,
2: tak ten je také pozoruhodný, ale no, musíme dodržovat to stanovené pořadí přednášek. Na vás dojde, že?
1: Jo, jo, jo.
2: Nezlobíte se.
1: Ne, naopak, já jsem rád.
0: A který Cimrmanův otec, na rozdíl od otce Mozartova, měl k hudbě vysloveně záporný vztah. Malý Cimrman nikdy neslyšel z tatínkovy dílny zpěv. Nevzpomíná si ani, že by si otec někdy jen tak broukal. A muzikální živnostník se však přece jen dal jednoho dne svou manželkou pohnout k tomu, aby koupil dítěti ve Schlesingerově vetešnictví za poloviční cenu 3/4 housle a dopřál mu vyučování u vídeňského Čecha Vojtěcha Jedličky. Jedlička, houslista promenádního orchestru, dal si totiž u Leopolda Cimrmana šít svatební oblek. Jeho finanční možnosti nebyly valné a souhlasil tedy s nabídkou, že dá od ušití mistrovu synkovi několik hodin houslové hry. Oblek ho přišel na 9 lekcí. Domníval se jistě, že za tu dobu stačí malého Cimrmana naučit na nejvýš smykům po prázdných strunách. Žáky však brzy vyvedl z omylu. Již ve 2. lekci nebylo na prázdných strunách co procvičovat a Jedlička musel chtě nechtě přikročit k prstokladu. Po několika pokusech Cimrman hladce zvládl staccato i detaché a intuitivně tíhnul k dvojhmatům. 6. lekci tlačil už učitele do 2. polohy, kde se Jedlička sám pohyboval velmi nejistě. Svatební šaty byly dohotoveny v předposlední lekci. Jedlička s nimi nebyl příliš spokojen, nicméně slíbil, že udělí svému žáku hned po svatbě zbývající 9. lekci. Nikdo netušil po tom, co dítě tak lehce zvládlo předchozích 8 lekcí, že 9. bude osudová. Došlo totiž k nečekané věci. Nevěsta se v předvečer sňatku rozhodla, že si Jedličku nevezme. Marně se jí vyptávali po důvodech, vždycky jen zrudla, zamkla se do komory a v pláči odtud volala: visí, visí. Jedlička nakonec usoudil, že jeho neštěstí zavinil špatně ušitý oblek, který na něm visel, visel. My dnes odstupem tolika let jen těžko můžeme objektivně posoudit, zda Leopold Zimmermann ušil zmíněné šaty dobře nebo špatně. O jeho krejčovském umění víme jen tolik, že byl spíše kalhotářem a do sak se pouštěl velice nerad. Ať tak či tak, Jedlička se rozhodl, že se krejčí mu pomstí. Kdyby byl za ušití obleku zaplatil, jistě by chtěl zpátky peníze. Takto si však řekl, že dostane zpět vše, co do svého žáka vložil. Uvědomíme-li si, s jakou láskou vzpomíná Bedřich Smetana na svého prvního učitele Antonína Chmelíka, či Josef Suk na venkovského kapelníka Plachého, pak nám vystoupí temná postava učitele Jedličky v celé své obludnosti. Jara Zimmermann líčí poslední hodinu u učitele Jedličky takto.
3: Milý pane inženýre, lajky, ponechme v iluzi, že stavba průplavu...
0: To ne.
1: Je, on si vzal jinou knihu.
3: Nyní umíš hrát jako obstojný amatér, řekl mi učitel. Chceš-li být však virtuózem, a to ty jistě chceš, musíš vše, co si dosud hrál smyčcem před kobylkou, hrát ti za kobylkou. Přeji ti mnoho zdaru. Já, důvěřuje každému jeho slovu, jsem za odcházejícím učitelem dojatě volal. Děkuji mnohokrát, pane učiteli. A sotva Jedličkovy kroky dozněly, zkusil jsem první tahy po způsobu virtuózů. Bylo to žalostné. Vše, co jsem se dosud naučil, to vše náhle nebylo k ničemu. Struny vydávaly pištivé tóny, na něž práce levé ruky neměla nejmenšího vlivu. Jiné dítě by jistě mrštilo housličkami o podlahu a snad by je i rozdupalo. Já však byl houževnatý. Celá léta jsem vytrvale naslouchal skřípotu svého nástroje, nedbaje nadávek, kterými mě častoval můj nehudební otec.
0: Ano, tolik tedy svědectví samotného Zimmermanna. Semeno zaseté bezcitným učitelem Jedličkou, tímto houslistou třetího nálevu, připravilo svět od druhého českého Kubelíka. Jeho lest prohlédl Zimmermann až ve svých 25 letech, kdy jako asistent katedry fyziky na univerzitě v Heidelbergu pochopil, že kobylka rozděluje strunu na dvě vzájemně nezávislá pružná prostředí. Začínat dráhu houslového virtuóza bylo už pozdě. A tak po sobě v říši hudby zanechal Zimmermann stopy jen na poli kompozice, hudební výuky a teorie. Děkuji vám.
4: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A teď může přijít zase jedině klasické dílo Šimka Drosmana. Tentokrát je s názvem Jak jsme převzali dům do společné péče nájemu. Náš dům, pěkný třípatrový, držel kapitalista chamtivec ve svých drátech hezky dlouho. Až nás to jednoho dne přestalo bavit a na Národním výboru jsme ho řádně proprali, pokutu mu uložili a do maringotky v Chuchvíru vystěhovali. A žili jsme si dobře, ale v hloubi našeho domu, to jest v suterénu, bujel vřet. Tam žila domovnice Čujová, kapitalistova přisluhovačka. Když jsme si ji sabotérku přizvali do schůze, zasmála se sojičím smíchem a předsedu uličního výboru prohnala mokrým hadrem k půdě, že nanesl na holinách do domu bláto. Přirozeně to byla pomluva, protože předseda chodí bos i do divadla. Naše trpělivost snese hodně, ale když jsme poznali, že klipy členů SČSP pomazané něčím velmi ošklivým, má také na svědomí ona suterénní baba. Rozhodli jsme se jednat. Důvěrník nejprve, jak jsme se dohodli, ji pranířoval velmi jemně na nástěnce ve druhé etáži takto. Soudružko správcová, sdělujeme vám, že kdo nejde s námi, jde proti nám. Básník Oranice považoval důvěrníkův verš za příliš krotký a připsal proto pod něj azbukou. Bába Jága adin chuj, vybrosím jího zátra v hnuj. Jenomže na zítří našli občané básníka u půdičky tak pomazaného, že zcela zapomněl na úderný verš. I hned jsme zvolali novou schůzi, kterou vedl velmi chytrý propagandista Peška a ten vymyslel geniální návrh. Pozvali jsme domovnici do schůze, kde ji Peška objal a předal rudou standardu za zásluhy a odznak rovněž rudý, i když ne tak intenzivně, nejlepší pracovnice bloku. Doufá totiž propagandista šikovný, že babice zmodrá jak stíva a pukne vsteky. Stalo se však něco jiného. Čujová při doteku hebké látky praporečku zdíhla a slza dojetí jí spola zalila oko. Byla jsem slepá, soudruzi, zavila bolestně, ale ukázali jste mi, kde je mé místo. Pravda, buržuj zazobaný může mě omámit dary či medovou řečí, ale vy jste mi vlili do srdce novou mízu. Jsem jedna z vás, jsem proletářka, říkejte mi ano. Všichni jsme plakali. Propagandista Peška náhle povstal, nasál vzduchu a vyhrkl. Soudruzi, přiznám se, do dneška jsem nevěřil ve vítězství naší věci a písemným stykem s čínským rikšou Tu Nungem zdržoval zadní vrátka stále otevřený. Jakmile Ferda vstoupil do mraveniště,
0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.